hívesek, 2 évesek, énekeljetek. 30-asok, 40-esek, táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, díszjöjjetek. Jöjjetek, jöjjetek, és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké, a világ, az úton még borosztál, nem derintány borosztály, a rézen mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd, jöttök!

0: Na fond.
1: Na horogoně růža, jsem ostos, jdeš, vici sádot.
2: Ez is a Dankó Rádió.